0: 23 hodin. Jsou 23 hodin.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. Everybody's talking at me.

0: Na Signál rádiu Eddie Grant, 3 minuty před 6 hodinou, už máme nachystané první dnešní zprávy a po nich to nejlepší z 80. let, Modern Talking, Michael Jackson a nebo skupina Eurythmics.
1: Signál rádio, doprava.
0: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D8 na 32. kilometru ve směru na Německo, projet se tady dá s opatrností a porouchané auto máme také na D11 na 8. kilometru ve směru na Hradec Králové. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Oficiálně poslední pracovní den v týdnu je před námi, tak hezké ráno a příjemné vstávání přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o tom, jak se změnil počet obyvatel v republice za letošní první čtvrtletí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich do Česka přistěhovalo či naopak vystěhovalo. Statistici také uvedou počty sňatků a rozvedených manželství. Pražský vrchní soud dnes rozhodne, zda odvolá soudkyni Halku Lacinovou z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Její odvolání totiž navrhla v kárném řízení šéfka krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová. Soudkyně podle ní opakovaně zasahovala do kauz, které neměla na starosti. Lacinová s tím nesouhlasí a její právní zástupce Lukáš Trojan označil kárný návrh za účelový. Americký prezident Donald Trump uvedl, že se viceprezident J.D. Vance o víkendu v Evropě zúčastní podpisu dohody s Íránem. Tehrán ale následně oznámil, že o dohodě dosud definitivně nerozhodl a informace o jejím brzkém podpisu označil za spekulace. Trump zároveň uvedl, že kvůli pokroku v jednáních odvolal plánované bombardování Íránu.
0: Co se děje v regionu?
1: V úterý v pozdních večerních hodinách utekl z pražské psychiatrické nemocnice Bohnice pacient, který tam byl umístěn na léčení nedobrovolně. Podle policie může být hledaný Jiří Slovák zmatený, nebezpečný, zejména sobě, ale potenciálně i

0: Byl s reprezentací Paraguaje.
1: Signál Rádio počasí.
2: Dnešek bude jasný až polojasný. V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde místy občasný slabý déšť. A později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
3: Je 6 hodin a ze studia Signál Rádia vás zdraví Jirka Svoboda. Před námi je pátek 12. června, poslední pracovní den tohoto týdne a my uděláme všechno pro to, aby vám utekl co nejpříjemněji. Čekají vás největší hity 80. let, aktuální informace, zajímavosti i dobrá nálada, která k pátečnímu ránu prostě patří. Ať už vyrážíte do práce, anebo si teprve vychutnáváte první ranní kávu a vaší snídani, jsme rádi, že začínáte ráno právě s námi. Pojďme tedy společně vykročit do nového dne. Páteční ráno na Signál Rádiu začíná, všem přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, dnes jsme se probudili do pátku 12. června a poslední pracovní den tohoto týdne patří Antoniím, které mají svátek. Jestli nějakou Toničku znáte, nezapomeňte na gratulaci. Narozeniny by dnes měl někdejší americký prezident George Bush starší, filantrop a bankéř David Rockefeller nebo kreslíř a ilustrátor Adolf Born a mezi oslavence patří například herec David Novotný. Přeju všechno nejlepší. Dnešek je také Mezinárodním dnem boje za odstranění práce dětí, je den červených růží nebo den sušeného masa džerky a milovníci létajícího ochránce slabších dneska budou určitě slavit Den Supermana. Budu ale rád, když zůstanete se Signál rádiem. Hezký poslech.
1: Signál rádio vám přeje.

0: Do nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes se dobře oblékněte. Česko je rozdělené na dvě oblasti. Na západě je oblačno až zatažno a přicházejí tam srážky. Východní polovina území má ještě jasno a teploty měříme nejčastěji mezi 4 až 9 stupni. Nejchladněji je v Jihlavě, kde jsou 4 stupně, Brno a Zlín měří 7 a v Praze nebo Plzni je 9 stupňů. Dnes bude ze začátku jasno až polojasno, ale od západu postupně oblačno až zatažno a přidají se přehánky. K večeru mohou být srážky i četnější. Maxima dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě bude až 20 stupňů Celsia. Závěr pracovního týdne je tedy chladnější, ale já už tady pro vás mám na zahřátí Village People a jejich YMCA.
1: Ráno

0: Pátek ráno se na Signarádu blížíme k 6:30, také poslední pracovní den tohoto týdne bude plný zajímavých událostí.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Dnes má vstoupit v účinnost dlouho připravovaný migrační a azylový pakt, který sjednotí pravidla pro vstup a pobyt cizinců a zpřísní kontrolu na vnějších hranicích Evropské unie. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o tom, jak se změnil počet obyvatel České republiky za letošní první čtvrtletí. Papež Lev XIV. Dnes ukončí zatím svou nejdelší cestu po Evropě od svého jmenování. Uplynulé dny strávil ve Španělsku a na ostrovech Gran Canaria nebo Tenerife. Dnes večer se vrátí do Říma. Příbram se ode dneška do neděle stane centrem hornických tradic. Po 10 letech se do města vrací hornické slavnosti, které letos doprovodí také 30. setkání hornických měst a obcí České republiky. V Brtnici na Vysočině dnes začínají slavnosti brtnictví. Třídenní slavnost bude plná zážitků, vůně a chuti medu a regionální kultury. Nebude chybět ani medový jarmark a otevře se i klášterní zahrada. Do pardubických teršových sadů dnes dorazí koně. Jejich úkolem bude táhnout listovou sekačku v podzámeckém biotopu. Tato metoda sečení napomáhá k zachování druhové pestrosti kvetoucích luk. Jindřichův Hradec dnes a zítra ožije Sportfestem a 10. ročníkem Jindřichohradeckého půlmaratonu. V souvislosti s těmito dvěma akcemi čekají řidiče mnohé dopravní uzavírky a omezení. A v americkém New Orleans dnes startuje Pokémon International Championship. Tisíce hráčů z celého světa zde budou soutěžit o podíly z obří finanční dotace přesahující $500,000.
1: Ráno na Signál Radio. S námi máte přehled.

Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 8.

Na Signál Rádio jsme si právě hráli Duran Duran, lístky na jejich koncert vám budeme rozdávat už příští týden, ale o tom určitě ještě bude řeč. Nás dnes čeká soutěž o vstupenky na Historical Air Show a o ní si povíme za chvíli pár podrobností, no a taky koukneme, jakým tématům se dnes věnují zpravodajské weby. Do 7 hodiny zaspívá například Jermaine Jackson anebo Sister Sledge, tak krásný pátek se Signál Rádiem.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Také dnes se nám budou hodit deštníky. Česko je aktuálně rozdělené na dvě oblasti. Na západě je oblačno až zataženo a přicházejí tam srážky. Východní polovina území má jasno a teploty měříme nejčastěji mezi 4 a 9 stupni. Nejchladněji je v Jihlavě, kde jsou pouze 4 stupně, Brno a Zlín měří 7 stupňů, v Praze nebo Plzni je 9 stupňů. Dnes přes den bude ze začátku jasno až polojasno, ale od západu postupně oblačno až zataženo a přidají se přehánky. K večeru mohou být srážky dokonce četnější. Maxima dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě bude ještě až 20 nad nulou. Mám tady hit, který se do dnešního počasí vyloženě hodí, German Jackson a Piazzadora When the Rain Begins to Fall.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: pěkně svižném rytmu pokračuje páteční ráno na Signál Rádiu, to abychom se co nejdříve dostali k víkendu. Za chvíli budeme mluvit o dnešní soutěži, ale ještě vám prozradím, o čem píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Od nástupu vlády premiéra Andreje Babiše k moci zaznamenala nevládní organizace Reportéři bez hranic 13 případů politických útoků na média a novináře. Za 6 z nich podle instituce stojí současný premiér. Organizace to uvedla na svém webu a vyzvala Babiše i další zástupce vládní koalice, aby vyjádření o médiích udržovali v mezích oprávněné kritiky. Nasazení českých vojáků v Polsku, kde od loňského září působí vrtulníková jednotka, je výhodné pro obě strany. Armáda vyhodnocuje zkušenosti získané z mise a upravuje svůj výcvik v Česku. Nyní je v Polsku asi 100 českých vojáků a 2 helikoptéry Venom. Česká armáda tyto stroje nasadila v zahraniční operaci poprvé. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení i návaznosti mezi spoji. V některých regionech úpravy souvisí s koncem školního roku. A mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Soupeř dostal 2 červené karty a domácí 1. 3 vyloučení hráči v jednom zápase na mistrovství světa ve fotbale, to se v celé historii šampionátu stalo teprve po 7. a poprvé po 20-leté přestávce.
1: Ráno na Signál Rádiu. S námi máte přehled.

0: se signálem
1: na Historical Air Show.
2: Dobré ráno, pracovní týden nám končí a víkend je před námi, proto dnes naposledy budeme u nás na Signarádiu soutěžit o krásnou výhru. Budete moci získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti na sobotní Historical Air Show, která proběhne na Mladoboleslavském letišti. Tohle by si neměli nechat ujít milovníci historických i současných letadel, protože tam budou k vidění jak válečné stroje, tak třeba i naše Gripeny. Soutěžit budeme před půl devátou, proto mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. No a mezi tím se můžete dívat na náš web signaradio.cz, kde jsou o této akci další detaily.
1: Se signálem na Historical Air Show.
3: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: K-Man, I Promised Myself na Signál Rádiu, necelé 3 minuty před 7 hodinou. Lucka Synková dorazila do studia, vítám tě, dobré ráno.
1: No spíš doplazila se, hezké ráno. Vždycky ten pátek, jak když nám to sečte od toho pondělka do konce pracovního týdne a jsme úplně zničení
0: no,
1: všichni.
0: Od toho je víkend, že jo? Proto aby jsme se zničili.
1: Jo, jenom že to pak doma vaříš, uklízíš a máš to na novo, že jo?
0: No, musíš si to prostě nějak zorganizovat, no.
1: To si nám poradil teda.
0: Pojďme ke zprávám.
1: Jo, takhle já myslím, že máš něco na srdci. Tak jo, tak rovnou zprávy. Česká fotbalová reprezentace, ale to už víte, vstoupila do mistrovství světa porážkou. Probereme to. A od neděle začne na české železnici platit upravený jízdní řád, který potrvá, jak víte, do prosince.
0: No a my na Signál Rádiu jedeme dál na 80. Za chvíli Jazzu, Survivor a nebo Sandra.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D11 na 36. kilometru ve směru na Hradec Králové a kamion havaroval na silnici 35 u obce Paceřice na Liberecku. Tady auto skončilo mimo vozovku a řeší to policie. Přejeme šťastnou cestu.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké páteční ráno s datem 12. června přeje od mikrofonu Lucie Sinková. Sněmovna posunula do závěrečného schvalování novelu stavebního zákona, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní předložili zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Ještě je posoudí hospodářský výbor, poté může následovat finální hlasování. V Havlíčkově Brodě hasiči včera večer likvidovali požár haly s plastovými výrobky a kartony. Oheň podle předběžného odhadu napáchal škodu za 350 milionů korun. Od neděle začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit až do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Bez změn zůstává provoz regionálních vlaků na Vysočině. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán.

0: 1-2 s Jižní Koreou. Skóre zápasu otevřel ve druhé půli Ladislav Krejčí. Asijský soupeř ale utkání otočil. Příští duel hraje mužstvo Miroslava Koupka ve čtvrtek proti JAR. A pokud chce ze skupiny A postoupit, potřebuje uspět.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešek bude jasný až polojasný, v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo, na západě a postupně i jinde místy občasný slabý déšť a později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou v severní polovině odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
1: Signál Rádio.
2: Dobré ráno, také po 7. hodině jste se Signál Rádiem a dnes 12. června přejeme všechno nejlepší k svátku Antoniím. Narozeniny by měl někdejší americký prezident George Bush starší, filantrop a bankéř David Rockefeller nebo kreslíř a ilustrátor Adolf Born. A mezi oslavence patří třeba herec David Novotný, tak přejeme jen to nejlepší. Zůstaňte naladěni, protože za chvíli si připomeneme několik dnešních výročí. Mezitím samozřejmě hudba. Jirka Svoboda vám přeje hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio dnes už s datem 12. června a v roce 2004 to byl den, kdy byl otevřen 130 metrů dlouhý skleník Fata Morgana v Pražské Troji. Teď už ale vyrážíme proti proudu času, tady jsou dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1979 uskutečnil první přelet kanálu La Manche v letadle poháněném lidskou silou, podobně jako šlapací autíčko. Let trval 2 hodiny a 49 minut. V roce 1963 se konala premiéra amerického velkofilmu Kleopatra. V roce 1897 byl ve Švýcarsku udělen patent na takzvaný švýcarský kapesní nůž určený příslušníkům armády. V roce 1869 se Emil Škoda stal vlastníkem strojírenských závodů v Plzni a značka Škoda Plzeň se zakrátko stala pojmem u nás i ve světě. A v tento den v roce 1667 lékař francouzského krále Ludvíka provedl první transfuzi krve, a to 15-letému chlapci.
1: Signál rádio.

0: Na Signál rádiu trocha italštiny, která svým sluncem prozářila dnešní ráno. Slunce někde aktuálně máme, ale někde už prší. Česko je totiž rozdělené na dvě oblasti. Na západě je oblačno až zataženo a přicházejí srážky. Východní polovina území má jasno a teploty měříme nejčastěji mezi 4 a 9 stupni. Přes den bude ze začátku jasno až polojasno, ale od západu postupně oblačno až zataženo a přidají se přehánky. K večeru mohou být dokonce i četnější a maxima vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě bude až 20 stupňů Celsia. Tak si ani dnes nezapomeňte deštníky a teď už posílám Sandru.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signarádiem, před 7:30 nám zaspívají Alphaville, ale pojďme ještě zjistit, jaké události přinese 12. červnový den.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Dnes má vstoupit v účinnost dlouho připravovaný migrační a azylový pakt, který sjednotí pravidla pro vstup a pobyt cizinců a zpřísní kontrolu na vnějších hranicích Evropské unie. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o tom, jak se změnil počet obyvatel České republiky za letošní první čtvrtletí. Papež Lev XIV. Dnes ukončí zatím svou nejdelší cestu po Evropě od svého jmenování. Uplynulé dny strávil ve Španělsku a na ostrovech Gran Canaria nebo Tenerife. Dnes večer se vrátí do Říma. Příbram se ode dneška do neděle stane centrem hornických tradic. Po 10 letech se do města vrací hornické slavnosti, které letos doprovodí také 30. setkání hornických měst a obcí České republiky. V Brtnici na Vysočině dnes začínají slavnosti brtnictví. Třídenní slavnost bude plná zážitků, vůně a chuti medu a regionální kultury. Nebude chybět ani medový jarmark a otevře se i klášterní zahrada. Do pardubických teršových sadů dnes dorazí koně. Jejich úkolem bude táhnout listovou sekačku v podzámeckém biotopu. Tato metoda sečení napomáhá k zachování druhové pestrosti kvetoucích luk. Jindřichův Hradec dnes a zítra ožije Sportfestem a 10. ročníkem Jindřichohradeckého půlmaratonu. V souvislosti s těmito dvěma akcemi čekají řidiče mnohé dopravní uzavírky a omezení. A v americkém New Orleans dnes startuje Pokémon International Championship. Tisíce hráčů z celého světa zde budou soutěžit o podíly z obří finanční dotace přesahující $500,000.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Tři minuty po půl jsme na Signál Rádio skupina Alphaville, dál už to bude Bananarama, M People nebo Donna Summer.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdrží vás nehoda na silnici číslo 6 u obce Věrušičky na Karlovarsku, řeší to tam policie a Praha jižní spojka, tady se srazil kamion a osobní auto ve směru na Černý most. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show.
3: Historical Air Show.
2: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Máte naladěné signál rádio. Za mořem odstartovalo v pořadí 23. mistrovství světa ve fotbale a po Mexiku vstoupí do šampionátu další dvě pořadatelské země. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech šest předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje. Víkendový program Mundialu bude vůbec nabitý. V sobotu večer hraje Katar se Švýcarskem. Následně v půlnoci našeho času ze soboty na neděli Brazilci vyzvou Maroko. Dále Haiti hraje se Skotskem. Austrálie změří síly s Tureckem a Německo s Kirasem. Nizozemce čeká na úvod národní tým Japonska.
1: Signály ze sportu.

Na Signál rádiu nám zpívali M-People a k dnešnímu jménu Antonie se váže pranostika, svatá Tonička mívá uplakaná očička a to se nám dneska skutečně vyplní. Už teď ráno na západě území prší a je zataženo, zatímco východ území si ještě užívá slunečnou oblohu. Přes den budeme mít ze začátku jasno až polojasno, ale od západu postupně oblačno až zataženo a přidají se přehánky, k večeru mohou být i srážky četnější. Maxima dnes vystoupí pouze na 13 až 18 stupňů, na Moravě bude až 20 nad nulou. I přes uplakanou předpověď vám všem přeju krásný pátek. Ráno.

0: Do nového dne nás na Signál Rádiu probouzela Donna Summer, za chvíli zaspívá Roy Orbison nebo Elton John, ale teď ještě míříme na jih Moravy. Hrušovany nad Jevišovkou slibují na tuto sobotu nejeden zážitek. Na slavnosti města nás pozve kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Hrušovanské slavnosti, kulturní program, ale také spousta dobrého jídla a pití. Pádný argument vypravit se tuto sobotu do Hrušovan nad Jevišovkou. Důležitými místy, které je nutno navštívit, jsou náměstí Míru i park za radnicí. Na náměstí zahraje dechová hudba, ze Slovenska přijedou No Name, zaspívá David Uličník i Pavel Calta. V parku za radnicí to roztočí kejklíři, divadla pro děti i Modes Robes. Do dob, kdy se snoubila krása s elegancí, vás nasměrují módní přehlídky i promenáda v historických kostýmech. Ve společenském centru pak bude k vidění výstava obrazů místních umělců. Pro labužníky bude naopak k dispozici Food and Family Festival, který jistě uspokojí vaše mlsné jazyčky mezinárodní kuchyní. Naše rádio je partnerem a to je jistě také pádný argument, tak se do Hrušovan nad Jevišovkou v sobotu vydejte. Bude to opět stát za to. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem, 8 hodina se blíží a tak už tady mám dobrou zprávu a vlastně zároveň i pozvánku na unikátní podívanou, kterou můžete zažít pouze dnes.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Přátelé, také máte občas pocit, že se ten svět točí až moc rychle, všechno je moderní, digitální, samá technika, ale někdy je prostě nejlepší zastavit se a podívat se zpátky do času našich prababiček. No a přesně tohleto si řekli v Pardubicích. Pokud se totiž právě dnes vydáte do tamních tyršových sadů, konkrétně do podzámeckého biotopu, tak nečekejte žádný hluk motorových sekaček. Louky tam totiž přijdou posekat dva nádherní čtyřnozí krasavci, hřebci plemene český norik s koňskou lištovou sekačkou. A víte, co je na tom nejhezčí? Není to jenom krásná podívaná pro oko. Odborníci potvrdili, že tahle tradiční metoda je pro přírodu hotový zázrak. Kopyta koní totiž přirozeně rozrušují půdu, takže semínka lučního kvítí mnohem lépe klíčí. Navíc se posečená tráva bude sušit na seno pěkně po staru. Výsledkem pak budou nádherně barevné a voňavé louky plné života. Přesně takové, jaké si pamatujeme z dětství z prázdnin u babičky.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Elton John, I'm Still Standing na Signál Rádio 4 minuty před 8 hodinou. Dotančila opět do studia Lucka Sinková.
1: Hezké ráno, ano, to je silné slovo.
0: Jako předpokládám, že jako žena máš ráda, když dostaneš květinu.
1: Včera jsem dostala za
0: ano,
1: rozhovor.
0: Si no prosím
1: představ, růže mám ve studiu schované.
0: Růže?
1: Aha, červené. No, počkej, ty jsi mě vyrazila.
0: No jasně, vyrazila. On totiž právě dneska je den růží.
1: Fakt?
0: Ano, růže jsou obecně nejoblíbenější, nejznámější květiny na světě. A právě červená znamená lásku, vášeň, romantiku. Tak doufám, že jsi to dostala od nějakého pěkného mladíka.
1: Ne, dostala jsem to od kamarádky.
0: Ale to se taky počítá.
1: Jo.
0: Kdyby jsi náhodou dostala růžovou, tak je to vděčnost, bílá značí nevinnost a žlutá přátelství. Tak to jenom na vysvětlenou k tomu, že dneska je den růží.
1: Tak to já hned musím kamarádce napsat, že se teda trefila dobře.
0: Lucka je taky růžička tady mezi trním nás moderátorů.
1: Ano, je vás tady hodně mužských, to je pravda. Ale tak mě to dělá dobře. A vám zase budou dělat dobře zprávy. Od července čeká pejskaře důležitá změna. Všechno to za okamžik vysvětlím, ať jste připravení. No a v celé Evropské unii začal platit nový migrační a azylový pakt. Tak i na to se dostane.
0: A pak už nejlepší osmdesátky, Phil Collins, ABBA anebo Kim Wilde.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha jižní spojka, tady čekejte zdržení kvůli nehodě ve směru od Barrandovského mostu na Spořilov. Pražský okruh, tady kolem nehody projedete s opatrností na 28. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. A záchranka zasahuje u nehody kamionu na silnici 173 u Chlumu na Strakonicku. Silnice je aktuálně zcela uzavřená, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční ráno stále přeje Lucie Sinková ze Signál Rádia. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví, která zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Řešili i financování zdravotnictví. Shodli se na tom, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je mimořádný krok. Potřeba jsou ale systémové změny. Ministr to řekl novinářům po jednání na Hradě. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů totiž spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíky nechat zapsat všichni chovatelé. Ve všech členských státech EU začal platit migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Podle Evropské komise má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity.
0: Co se děje v regionu?
2: V Lidické ulici na Smíchově funguje v plném provozu nové proměnné LED dopravní značení. Opatření se týká změny označení režimu zásobování a zavedení nového parkovacího režimu. Proměnné dopravní značení je v pilotním režimu testováno po dobu 6 měsíců a už nyní je patrné, že ho dodržuje více řidičů než původní dopravní značky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace vstoupila do mistrovství světa porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Skóre zápasu otevřel ve druhé půli Ladislav Krejčí. Asijský soupeř ale utkání otočil. Příští duel hraje mužstvo Miroslava Koupka ve čtvrtek proti JAR. A pokud chce ze skupiny A postoupit, potřebuje uspět. Připomeňme, že česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech od rozdělení federace, se představila jen v roce 2006 v Německu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den má být jasný až polojasný, v západní polovině Čech postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde bude místy občasný, většinou slabý déšť. A později k večeru na západě srážky mnohem četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, tak už 15. června vypukne divadelní hvězdné léto pod Žižkovskou věží v Praze. Až do 3. září nabídne 6 desítek večerů s programem složeným z komedií, koncertů i muzikálů. Jedním z představení bude i legendární komedie S pidlou v zádech z roku 1981, kde exceluje herec Josef Dvořák, známý tím, že během představení často improvizuje.
1: To absurdní komedie, kdyby se přečet originál před představením a pak jsme ho zahráli, tak lidi budou mít pocit, že to jsou dva úplně odlišní názory na divadlo. Jo. Ale Pavel Fiala, který autoři jsou většinou protivní, teda, že ty chodí jako lpějí na slovíčku. Ne, ten to vítal to, že si pouštíme hlavu na špancír a že začínáme blbnout a začínáme fantazírovat.
0: A já ještě dodám, že hvězdné léto pod Žižkovskou věží při letošním 8. ročníku uvítá už 200 000 diváka. Takže jestli se tam vypravíte, možná to budete právě vy.
2: Signál rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. To dnešní ráno bylo skutečně chladné a moc velké teplo nebude ani přes den. To v roce 2019 jsme měřili dokonce 0.2 nad 34 stupni. K tomu se dneska vůbec nepřiblížíme. Dnes totiž bude ze začátku jasno až polojasno, ale od západu už přichází oblačnost a s ní také srážky, které mohou být k večeru četnější. A maxima dnes vystoupí jenom na 13 až 18 stupňů, na Moravě bude až 20. A velmi podobně bude vypadat i víkendové počasí. Jestli vám chybí letní teploty, tak na ty si budeme muset počkat až do příštího pátku, kdyby mohlo být až 33 stupňů.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Pátek trávíte se Signál rádiem, za chvíli nám zaspívají Roxette a hned po nich budu rozdávat poslední rodinnou vstupenku na zítřejší Historical Air Show. Tak si na soutěž připravte telefony a číslo 910 260 910. Teď ještě krátký pohled na zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Od nástupu vlády premiéra Andreje Babiše k moci zaznamenala nevládní organizace Reportéři bez hranic 13 případů politických útoků na média a novináře. Za 6 z nich podle instituce stojí současný premiér. Organizace to uvedla na svém webu a vyzvala Babiše i další zástupce vládní koalice, aby vyjádření o médiích udržovali v mezích oprávněné kritiky. Nasazení českých vojáků v Polsku, kde od loňského září působí vrtulníková jednotka, je výhodné pro obě strany. Armáda vyhodnocuje zkušenosti získané z mise a upravuje svůj výcvik v Česku. Nyní je v Polsku asi 100 českých vojáků a 2 helikoptéry Venom. Česká armáda tyto stroje nasadila v zahraniční operaci poprvé. V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení i návaznosti mezi spoji. V některých regionech úpravy souvisí s koncem školního roku. A mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Soupeř dostal 2 červené karty a domácí 1. 3 vyloučení hráči v jednom zápase na mistrovství světa ve fotbale, to se v celé historii šampionátu stalo teprve po 7. a poprvé po 20-leté přestávce.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Pět minut před půl devátou nám na Signál Rádiu zpívali Roxette a je čas na slíbenou soutěž, takže vytáčejte číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Dneska tady mám poslední rodinnou vstupenku na 15. Historical Air Show v Mladé Boleslavi, která se zítra koná na tamním letišti a přenese vás napříč historii letectví od průkopnických strojů první světové války přes legendy druhé světové války až po moderní vojenská letadla a také akrobatické speciály. No a telefon nám tady vyzvání, tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady taky Jirka.
0: Jirko, je tady pátek, chtělo by to možná nějaký zajímavý plán na víkend, že jo?
2: Ano, určitě.
0: Co takhle třeba letecká přehlídka?
2: No to by byla náhra.
0: To by byla paráda. Tak jo, stačí jenom správně zodpovědět moji soutěžní otázku. Takže Jirko, já se ptám, kdo ze světově známých akrobatů vystoupí na letošní Historical Air Show v Mladé Boleslavi 13. června? Za A. Petr Jirmus, anebo za B. Martin Šonka?
2: Za B. Martin Šonka.
0: Je to tak, dokonce jsme ho měli tento týden v našem studiu na rozhovoru. No tak paráda.
2: Nádhera, moc krát děkuji, super.
0: Byl jste někdy na podobné letecké přehlídce?
2: Nebyl, díky.
0: Takže premiéra. No já myslím, že to bude senzační zážitek, protože tam budou historické letouny, současné letouny, třeba JAS-39 Gripen, L-410, letadla CASA, budou tam probíhat akrobatické ukázky a dokonce je tam i možnost se proletět. To by vás taky lákalo?
2: No určitě, no jestli tak. Je to možnost, nebo bude, tak paráda.
0: Tak se tam určitě k někomu přihlaste a přeju vám skvělý zážitek a hlavně gratuluju. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, naschle.
0: Tak to bylo poslední soutěžní kolo tohoto týdne, ovšem, jak už jste možná v našem vysílání zaslechli, příští týden budeme soutěžit o lístky na koncert Duren Duren. Více najdete už teď na našem webu signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
3: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Skupina Oceán na Signál Rádio minutu po půl deváté. Za chvíli zaspívají Aháči, Bee Gees a nebo Ricky Povery.
1: Signál Rádio doprava.
0: Policie šetří nehodu na silnici 406 u Dačic na Jindřichohradecku. Vysypaný náklad z kamionu dočasně uzavřel silnici 26 v Plzni. A pozor na nehodu v Brně v ulici Sportovní. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvažte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

0: Máte naladěné signál rádio. Za mořem odstartovalo v pořadí 23. mistrovství světa ve fotbale a po Mexiku vstoupí do šampionátu další dvě pořadatelské země. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech šest předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje. Víkendový program mundialu bude vůbec nabitý. V sobotu večer hraje Katar se Švýcarskem. Následně v půlnoci našeho času ze soboty na neděli Brazilci vyzvou Maroko. Dále Haiti hraje se Skotskem. Austrálie změří síly s Tureckem a Německo s Kirasem. Nizozemce čeká na úvod národní tým Japonska.
2: Signály ze sportu.

0: Skupina Texas nám na Signál Rádiu zpívala vyloženě letní hit, ale na letní počasí ještě pár dní můžeme zapomenout. Dnes bude za začátku jasno až polojasno, ale od západu už postupně přichází oblačnost a s ní také přehánky. K večeru mohou být srážky četnější a maxima dnes vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě bude kolem 20. Víkend se potom ponese ve znamení větrného počasí. V sobotu bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů a neděle pak už přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu s teplotami 17 až 21 stupňů. Počasí se začne vylepšovat až po víkendu. V pondělí bude polojasno s teplotami kolem 23 stupňů a teploty v těch dalších dnech velmi rychle porostou, protože koncem příštího týdne bychom se mohli dostat až na 33 stupňů. Tak to vypadá, že po chladnější epizodě skutečně dorazí letní teploty.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Skupina Bee Gees v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli Ricky a Povery nebo Erasure. Víkend nám klepe na dveře a i přes zamračené počasí nabídne mnoho lákavých akcí. Výběr několika pražských přidá kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje víkendové pozvánky odstartuje sobotní pražská muzejní noc, která opět nabízí možnost večerní a nebo i noční návštěvy vybraných muzeí, galerií a nebo paláců. Další moje pozvánka je na sobotní den s policií, který hostí Letenská pláň. 16. ročník nabídne možnost seznámení s technikou a vybavením nejen policie, ale také městské policie, záchranné zdravotnické služby, hasičského záchranného sboru a nebo armády České republiky. Sobota i neděle budou patřit na výstavišti pravidelnému design marketu. Autorskou tvorbu a design si tu nejen prohlédnete, ale také nakoupíte. Milovníci starých motorek si určitě nenechají ujít 7. ročník benefiční jízdy motocyklů na podporu vojenských válečných veteránů. Trasa povede z pražských Letňan až do Lešan a startuje v sobotu v 10 dopoledne. A pozvánky končíme v pražském kině Bio Oko. Tady o víkendu proběhne první ročník Czech Brick Film Festivalu. Akce je věnovaná filmům vytvořeným pomocí stavebnic Lego a také stop motion animace. Vybrali jste si? Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Určitě všichni víte, že na pražském Žižkovském televizním vysílači jsou ikonická miminka výtvarníka Davida Černého. Několik jich jakoby leze po tubusu vzhůru, ale není to jediné místo. Další sochy miminek jsou k vidění na pražské Kampě, ale najdeme je i mimo naší metropoli. Zdobí například budovu Muzea umění v Olomouci a nově můžeme jedno obří laminátové mimino obdivovat také na fasádě jednoho z hotelů v Šumperku. 150-kilové batole dlouhé 3,5 metru dostalo jméno Karolína. Tak jestli budete mít cestu přes Šumperk, můžete se na tuhle sochu zajít podívat.
1: Je tu nový den a s ní...

0: Příjemnou tečku za dnešním pátečním ránem na Signa Rádiu udělala skupina Erasure. Lucka Sinková je se mnou opět ve studiu. Opět tě vítám, ahoj.
1: Hezký den.
0: Tak to deštivé počasí posledních dní nám přineslo tolik potřebnou vláhu nejenom na pole zahrádky, ale také do lesů. No a podle těch dosavadních zpráv to vypadá, že se rozjíždí houbařská sezóna. Představ si to.
1: Já jsem to dneska ráno četla, jak už lidi nosí plné košíky hub.
0: No, začínají prý už růst hřibovité houby a právě na sociálních sítích už se objevují fotky těch prvních letošních úlov. Tak přemýšlím,
1: že bys
0: o víkendu,
1: taky vyrazil, jo?
0: Že bych možná, no kdo ví, já mám houby hrozně rád.
1: Radši neříkej lokalitu, nebo tam bude plno.
0: A s čím přicházíš ty do zpráv?
1: To mi připomnělo ještě v rychlosti, že pan Mirek Etzler, herec známý, že jo, říkal, že co nesnáší, když mu lidi lezou do rajonu, když sbírá houby, jasně. Tak aby to nebyl podobně. No co ve zprávách, tak odborníci na počasí už ví, jak bude na konci června a na začátku prázdnin a křídelník Matěj Svoboda má velkou oporu v babičce, protože v podstatě i díky ní vyhrává, což tak trochu potvrdil, anebo ještě potvrdí ve zprávách.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, Lionel Richie, Depešáci nebo Koreana.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu nákladního a osobního auta máme hlášenou na silnici 35 obce Paceřice na Liberecku. Průjezd je tedy možný se zvýšenou opatrností. A ještě Praha, Novodvorská ulice, tady jsou v sobě dvě osobní auta. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje Lucie Sinková. Meteorologové zveřejnili první předpověď počasí na prázdniny. Bude podprůměrné. Zatímco teď v polovině června půjdou teploty pozvolna nahoru, tak teploty na konci června začnou znovu klesat. Celé toto období jako celek bude s vyšší pravděpodobností chladnější, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Majitelé a příznivci skútrů zítra opět absolvují společnou jízdu ulicemi Prahy. Jejich celorepublikový sraz s názvem Skútr Šňůra se uskuteční už po 23. Cílovým místem budou Slapy. Letošní ročník bude spojen s charitativní akcí pro dvě dívky ve spolupráci s organizací Sanitka Naděje. Ta pomáhá plnit sny dětem a dospělým s omezenou mobilitou. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na zahajovacím koncertu zazní například symfonická báseň Bedřicha Smetany Valštýnův tábor. Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček či stáhnout tankovací letouny. Změny se dotknou i nasazení námořních sil, včetně misí letadlové lodě či ponorky schopné odpalovat rakety.
0: Co se děje v regionu?
2: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Jako nejlepší střelec týmu s 19 body přispěl křídelník Matěj Svoboda k vítězství basketbalistů Nymburka nad Pardubicemi 92-71 a vedení ve finálové sérii Národní basketbalové ligy 3-2 na zápasy. Pochvaloval si, že mu k výkonu pomohla i debata s koučem a také vzácná návštěva z rodiny v Hledišti.
3: Taková moje tajná zbraň byla moje babička v Hledišti. Babička, která je můj takový strážný anděl celý život, a takže chtěl jsem se vytáhnout před ní. Hrozně si toho vážím, že toho radši jsem, že se mi ten zápas povedl a že jsme vyhráli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den má být jasný až polojasný, v západní polovině Čech postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde bude místy občasný, většinou slabý déšť. A později k večeru na západě srážky mnohem četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky jen místy a velmi slabé. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 9 hodin, na Signál Rádio tak začíná páteční dopoledne.

0: Na Signál Rádiu nám zpívala křehká Eňa, ale teď to tady rozjedou králové elektronické hudby.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Jsem si jistý, že jste si na magnetofonové pásky podobně jako já nahrávali depešáky a dnes tady mám jejich obří hit z roku 1983 Everything Counts. V téhle písni trošku experimentovali, všechny ty ikonické zvuky, které v songu uslyšíte, jsou ve skutečnosti nahrané reálné předměty. Pánové z kapely tehdy chodili po Londýně a klepali třeba do vlnitého plechu, nahrávali vodu tekoucí z kohoutku a tak podobně. Ukázali, že skvělá muzika se dá poskládat v podstatě z čehokoliv. Tak si to pojďme zahrát, tady jsou depešáci a Everything Counts.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Za pár hodin nám začne víkend a jestli nemáte žádné plány, pak tu mám tip pro milovníky vína. Dnes totiž začíná každoroční léto otevřených sklepů na jižní Moravě. Až do září budou sklepy z vinné oblasti Pavlova vždy otevřené od pátku do neděle a bude možné osobně poznat jednotlivé vinaře a ochutnat samozřejmě jejich vína. Přehled sklepů, které jsou do akce zapojené, se dá najít na internetu a na našich webovkách signalradio.cz zase najdete další tipy, kam vyrazit.
1: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Klasik na rádiu skupina Pet Shop Boys a za chvíli už Crowded House nebo Billy Ocean, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nám přiblíží svět s hlavou v oblacích.
1: Na letišti v Mladé Boleslavi se už zítra uskuteční jubilejní 15. Historical Air Show letecký den, který vždy přiláká tisíce návštěvníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. Od 9 hodin bude areál otevřen pro návštěvníky. Hlavní programová show začíná hodinu popoledni. Na diváky dýchne nejen historie, ale i současnost. Nízký průlet plánuje dopravní letoun Boeing 737 a nad zvukovou rychlostí se mihnou armádní stíhačky. Jaká budou hlavní témata na nebi, mi řekl za pořadatele akrobatický pilot Jan Sobotka.
2: Nejzásadnější a nejzajímavější období tohoto leteckého dne je druhá světová válka, technika spojenců. Tak budeme mít tři Mustangy P-51, což je událost, která se v podstatě v Evropě nevidí jen tak často, maximálně na leteckých dnech v Anglii. Co dokážeme nabídnout, je i dva korzáry, to znamená, jdeme trošku i do války v Koreji.
1: Do programu je začleněn i Martin Šonka, ESO Red Bull Air Race.
3: Já tam budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou, tentokrát s jednomístným speciálem. Teďka jsme dva roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší a diváci uvidí něco, co ještě neviděli.
1: Prima zážitky přeje Luboš Dvořák. We'll be right back.

0: Dnešní vysílání Signál Rádia se přiblížilo k 10. hodině, za chvíli další čerstvé zprávy a po nich Vanessa Paradis, New Kids on the Block nebo Kim Appleby, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Barandovský most, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta ve směru na Smíchov. 3 osobní auta jsou v sobě v Praze na Karlovarské. Porouchané vozidlo překáží na silnici 16 u Velvar na Kladensku, projet se dá s opatrností a možné zdržení čekejte kvůli nepojízdnému autu na dálnici D10 na 55. kilometru na trase Turnov Praha. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Signál Radio zprávy.
2: Pátek 12. června je vaším společníkem Signál Radio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800, tedy na 10 milionů 900 tisíc. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Hasiči pokračují v likvidaci včerejšího požáru haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě. Podle starosty města Zbyňka Stejskala nezpůsobil únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Uvedl, že halu ve Strojírenské ulici využívali dva subjekty jako sklad skla a plastových výrobků. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun. Bezpečnost na stadionu Slavie bude mít na starosti bývalý elitní policista Jiří Komorous. Včera to potvrdili zástupci klubu, který po nedohraném derby čelil kritice za nezvládnutou pořadatelskou službu. Už brzy by také mohl jít do sněmovny návrh zákona, který by umožnil spustit systémy na rozpoznávání obličejů. Jeho prvotní podobu už schválila speciální pracovní skupina.
1: Co se děje v regionu?
3: Podle mezinárodní expertní skupiny Národního památkového ústavu je železniční most pod Pražským Vyšehradem možné opravit. Odborníci se shodli, že most by měl při správné údržbě vydržet dalších minimálně 100 let. Podmínkou je ale pravidelná údržba a obnovování protikorozní ochrany. Experti posuzovali také možnost rozšíření průjezdového profilu. Většina ale doporučila zachování toho stávajícího. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Útočník Tampa Bay Nikita Kučerov získal podruhé v kariéře Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL. Ruský hokejista, jenž byl mezi trojicí finalistů po třetí v řadě, se prestižního ocenění dočkal znovu po 7 letech, jak o tom informuje web soutěže.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní den má být jasný až polojasný, v západní polovině Čech postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde bude místy občasný, většinou slabý déšť. A později k večeru na západě srážky mnohem četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky jen místy a velmi slabé. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 10. hodinu, pokračuje tak páteční dopoledne s datem 12. června. To byl v roce 1982 den, kdy se v New Yorkském Central Parku uskutečnil obří koncert proti studené válce. Tenkrát se tam sešlo kolem 750 tisíc lidí a vystoupily velké hudební hvězdy, včetně Bruce Springsteena. Za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám krásný poslech Signa Rádia. 12. červnový den má několik zajímavých zářezů v hudební historii a pár momentů nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na startu se dnes vydáme přesně o 62 let zpět. To přistáli Beatlesáci v australském Adelaide, aby odehráli své první a jediné turné po Oceánii. Na letišti a následně v ulicích je vítalo 300 tisíc šílících fanoušků. Jen bubeníka Ringo Starra byste na dobových fotkách hledali marně. Musel totiž být hospitalizován v nemocnici s typickou letní angínou a zastoupil ho Jimmy Nicol.

Na druhou zastávku míříme s Howardem Johnsonem. Tenhle britský zpěvák, který mimo jiné pomohl ke slávě kapele OMD, vydal 12. června 1984 debutové album s názvem Human Slip. Dodnes se z něj ozývá tenhle megahit, v němž se ptá, co je to láska.

Do třetice jdeme za 12. červnovým dnem před 7 lety. V něm se britská alternativní skupina Radiohead vyhnula vydírání v souvislosti se zveřejněním ukradených pásků obsahujících 18 hodin hudby, kterou nahrála během přípravy kultovního alba OK Computer. Tom York a spol. Materiál jednoduše vyslali do světa dřív, než vyděrač požadující 150 000 dolarů.

0: se signálem na Duren.
1: Do Česka se po dlouhých 14 letech vrací velká hudební legenda, britská kapela Duran Duran. Vystoupí už 24. června v pražské O2 aréně a vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran, třeba Ordinary World, The Reflex, Wild Boys a mnohé další. Jakmile zazní, vytočte rychle číslo do našeho studia 910 260 910. Ten nejrychlejší, kdo se dovolá, získá dvě vstupenky a užije si velkolepou show s největšími hity kapely Duran Duran. Držím vám palce a detaily najdete na našem webu signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signal Rádia. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signal Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádi.

0: Vamos a la playa, naprostá výzva k tomu jít na pláž, ale nemyslím si, že na to bude to právě počasí. Lukáš Tradik je se mnou ve studiu, ahoj Luky.
1: Krásné dopoledne, ahoj. Tak. Já bych řekl, že bude počasí, tak třeba na to vyrazit na houby s pláštěnkou.
0: Tak, ale to jsme úplně vzal vítr z plachet, protože my jsme zrovna s Luckou dneska ráno rozebírali to, že už začaly růst houby, že už se objevují na sociálních sítích první fotky úlovků, začaly růst hřibovité houby, tak přesně jak říkáš, asi ideálně vyrazit na houby v pláštěnce.
1: A pak zpátky do tepla a dát si houbovou polívku.
0: Nebo houbový guláš, to wow. Mám taky rád. Jo, jo. A u toho poslouchat si na rádio, poslouchejte dál i odpoledne s Lukášem. Jirka se loučí, užijte si víkend podle svých představ, ať už bude jakékoliv počasí. No a budu se na vás těšit zase v pondělí v 6 ráno. Tak ahoj.

0: Nazaret, Dimon, chvilku před 11. hodinou, krásný pátek přes Signál Radio. Za moment Belinda Carlisle, Michael Jackson nebo USA for Africa. To nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky doprava.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Barandovském mostě, tady je nehoda nákladňáku s osobákem, můžete se nárazově zdržet. Další komplikace vás potom čeká na Praze 4 v Krči v ulici Antala Staška. Tady bourala dvě osobní vozidla, projíždí se jedním jízdním pruhem Kyvadlově, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Páteční den trávíte se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, jak dnes oznámil Hrad. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Cestujte s dětmi bezpečně. Takový je hlavní cíl stejnojmenné kampaně, kterou připravil tým silniční bezpečnosti spolu s policií, BESIPem a dalšími partnery. Celorepubliková osvětová kampaň potrvá do roku 2027. Zaměřuje se na správné používání dětských autosedaček a zároveň chce změnit zažité návyky, které mohou mít při dopravní nehodě vážné následky. Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré více než 5 milionů let. Nález dle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a může přinést nové informace o pravěké historii kitovců i o životě v jedné z nejméně prozkoumaných částí oceánu.
0: Co se děje v regionu?
2: Záchranáři ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy se čím dál častěji potkávají se zvířaty, které napadl pes. Letos už pečovali o 4 srny a jednu dokonce pes v Kunratickém lese zabil i s nenarozeným mládětem. Za celý loňský rok zaznamenali záchranáři 5 případů. I proto apelují na majitele psů, aby měli své mazlíčky vždy pod kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česko podlehlo Koreji 1-2 v úvodním zápase skupiny. Hráči i trenér litovali hlavně dvou inkasovaných gólů a ztracené šance na bod. Ovšem věří, že se tým v dalších zápasech zlepší a bude hrát pevněji v obraně. Korejci naopak ocenili vstup do turnaje a bojovnost celého mužstva. Český tým čeká klíčový druhý zápas ve čtvrtek proti JAR, který může rozhodnout o postupu ze skupiny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den má být jasný až polojasný. V západní polovině Čech postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. Na západě a postupně i jinde bude místy občasný, většinou slabý déšť. A později k večeru na západě srážky mnohem četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky jen místy a velmi slabé. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 20. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 2 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Představte si, že se dá pěstovat biomasa, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. Podrobnosti za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Dion Verwick.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: USA for Africa, teď s námi na Signál Rádiu. Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím, řekl dnes novinářům Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
1: Je to prostě normální, trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do biopěvinové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
0: Ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky 4 metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí, ale podle odborníků tak velká nebude. Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biolouhem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů a z čistíren odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládá.

0: Kytarové rytmy a single, který nás v osmdesátkách hodně bavil. S námi trávit čas se vyplatí, zvlášť příští týden, kdy budeme rozdávat vstupenky na Duren Duren.
1: Se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
0: Tahle legendární britská formace zahraje v pražské O2 aréně už 24. června. Po 14 letech si užijeme nestárnoucí hity živě, jejich úžasnou show a vy můžete být u toho s námi. Důležité je poslouchat pozorně už od rána naše vysílání příští týden, protože jakýkoliv hit od Duren Duren, který uslyšíte v našem vysílání, vás dostane na jejich koncert úplně zdarma. Když se dovoláte k nám do studia, dva lístky budou vaše. Další informace najdete na našem webu signalradio.cz. V pondělí vám budu držet palce a těším se, že po dlouhé době vyrazíme společně.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia. Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Michal David a Signál Radio, ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje trio Paul McCartney nebo třeba Kylie Minogue. Tak za moment zůstaňte dál s námi a mějte hezké dopoledne.

0: Amy Grant, chvilku před polednem na Signál Rádiu. Za moment Annie Lennox, Queenie nebo třeba Elton John. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna, křižovatka ulic Úzká a Hybešova. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, v místě se vytváří kolona. Další komplikace vás čeká na Praze 6, Patočkova ulice u Davidského tunelu. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem a neprůjezdný pravý jízdní pruh. I tady se zdržíte. A ještě dejte pozor na Praze 9, Novovysočanská ulice. Tady je nehoda osobního vozidla s chodcem. Projíždí se ve snížené rychlosti. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční poledne a dobrou chuť k obědu přeje Lucie Sinková. Asistent pedagoga už nebude vázaný na jedno konkrétní dítě, jak tomu bylo dosud. Nově se má jeho role ve školách změnit tak, aby se stal součástí širšího pedagogického týmu a pomáhal celé třídě podle aktuálních potřeb. Změna má podle návrhu přinést větší flexibilitu a lepší využití kapacit asistentů ve školách. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který na internetu opakovaně vyhrožoval násilnými útoky a vraždami v Česku. Příspěvky zveřejňoval během pobytu v Argentině, kde mimo jiné schvaloval střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z roku 2023. Po návratu do České republiky ho policie zadržela na pražském letišti a následně předala do péče psychiatrické nemocnice. Německá policie dnes kvůli neupřesněnému velkému zásahu na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami. Regionální veřejnoprávní stanice uvedla, že policie vyklízí celé letiště, aby následně terminál prohledala. Takový postup může trvat i několik hodin.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha hledá světlušky. To je název projektu, jehož cílem je zjistit, jak se těmto broukům v hlavním městě daří a jak velká je jejich populace. Výzkum organizují a provedou vědci z České zemědělské univerzity a zapojit do něj plánují také veřejnost. Ta by se měla zaměřit především na světlušku větší. Dodejme, že světlušky by mělo být možné spatřit od začátku prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Haiti museli krátce před startem mistrovství světa měnit dresy. Proč? Taktový sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Haitané měli na dresech vyobrazenou scénu z boje za nezávislost, což mělo oslavovat píchu, odolnost a duši. Podle FIFA šlo ale o politické vyjádření a právě to pravidla zakazují. Podle Haiti byl sice symbol Mezinárodní fotbalovou asociací špatně pochopen, i tak Haitané požadavkům vyšli vstříc a vzhled dresů změnili. Jejich reprezentanti vstoupí do šampionátu v neděli proti Skotsku. Ve skupině čeká Haiti ještě Brazílie a Maroko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní počasí opět proměnlivé, jasno až polojasno, místy přechodně i občasný slabý déšť, později k večeru srážky četnější. A jak bude o víkendu, to ví Dagmar Honcová.
4: Víkendové počasí bude na houby, a to doslova a do písmene. Očekáváme hodně oblačnosti a také hodně srážek, a to zejména během sobotního dne. V neděli občasný déšť nebo dešťové přehánky budou doménou zejména severní poloviny našeho území. Zatímco na jižní Moravě v sobotu naměříme 25 stupňů Celsia, tak nedělní odpolední maxima se plně vejdou do 22. A po celý víkend bude foukat čerstvý vítr v nárazech rychlosti 55 km za hodinu, takže pocitová teplota ještě bude snižována.
1: Po zprávách na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: 12 hodin, 4 minuty, dobrou chuť k obědu. Odstartovalo mistrovství světa ve fotbale a hned přineslo zajímavou schodu náhod. Víc prozradím za chvíli. Na Start Fancy, hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Odstartovalo fotbalové mistrovství světa, které hned přineslo jednu kuriozitu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Poslední gól národního týmu na mistrovství světa padl 12. června 2006 v Německu. Tenkrát se jako poslední za Čechy trefil Tomáš Rosický. Dnes ráno dal za náš tým po dlouhých 20 letech gól kapitán Ladislav Krejčí. Ten, kterého si ze zbrojovky Brno vytáhl do Sparty Tomáš Rosický. Hezký osudový moment, co říkáte. Bohužel i tak Česká republika nestačila na Jižní Koreu a prohráli jsme 1-2.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Cliff Richard a velká klasika z 80. let. Co takhle si trochu zarelaxovat? Dechová hudba, kejklíři nebo divadelní představení a k tomu dobré jídlo a pití. To vše na jednom místě, kde prozradím za chvíli do té doby třeba Brian Adams, Whitney Houston a nebo UB40. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910-260-910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran se Signál rádiem.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Hrušovany nad Jevišovkou slibují na tuto sobotu nejen jeden zážitek. Podrobnosti o slavnostech města má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Hrušovanské slavnosti, kulturní program, ale také spousta dobrého jídla a pití. Pádný argument vypravit se tuto sobotu do Hrušovan nad Jevišovkou. Důležitými místy, které je nutno navštívit, jsou náměstí Míru i park za radnicí. Na náměstí zahraje dechová hudba. Ze Slovenska přijedou No Name. Zaspívá David Uličník i Pavel Calta. V parku za radnicí to roztočí kejklíři, divadla pro děti i Modes Robes. Do dob, kdy se snoubila krása s elegancí, vás nasměrují módní přehlídky i promenáda v historických kostýmech. Ve společenském centru pak bude k vidění výstava obrazů místních umělců. Pro labužníky bude naopak k dispozici Food and Family Festival, který jistě uspokojí vaše mlsné jazyčky mezinárodní kuchyní. Naše rádio je partnerem a to je jistě také pádný argument. Tak se do Hrušovan nad Jevišovkou v sobotu vydejte. Bude to opět stát za to. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Paul Young, 2 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Phil Collins, Bonnie M, nebo třeba Shinies, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 22,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a projíždí se ve snížené rychlosti. Tak tu dejte nohu z plynu a hlavně opatrně.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Dnešní páteční odpoledne trávíte se Signál Rádiem. Zprávy pro vás přichystala Lucie Sinková. Základní školy, ve kterých se vzdělává vyšší počet žáků se sociálním znevýhodněním, dostanou peníze na práci sociálního pedagoga či na přímou podporu těchto dětí. Ministerstvo školství vyčlenilo na jejich podporu na období od září do prosince více než 222 milionů korun. Vyplývá to z informací na webu úřadu. Med ze zahraničí je podle odborníků podezřele levný. Prezident agrární komory Jan Doležal upozorňuje, že tak nízké prodejní ceny nemohou pokrýt ani výrobní náklady, natož výdaje na obalový materiál, dopravu nebo skladování. Od této neděle navíc začnou platit přísnější pravidla pro označování medu. Ta mají omezit dovoz medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se díky nadějím na mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem dnes výrazně snižuje. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu v Nizozemsku vykazoval kolem 10:30 dopoledne středoevropského času pokles o více než 7%. Sestoupil tak pod 640 eur, tedy zhruba pod 1100 korun za megawatt hodinu.
2: Co se děje v regionu?
4: Archiv hlavního města Prahy chystá na tuto sobotu den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor archivu, například do konzervátorské dílny nebo digitalizačního pracoviště, kde se mimo jiné seznámí se zpracováním archiválií nebo restaurováním historických dokumentů. Připraven bude také tematický doprovodný program pro děti. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Ve věku 670 let zemřel Petr Uličný, někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér Olomouce nebo Brna. Na Facebooku o tom informuje Sigma. A trenér Petr Rada lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala ve svém úvodním utkání na mistrovství světa v Americe využít Patrika Šika s Pavlem Šulcem. Oba nejnebezpečnější hráči mužstva zůstali totiž zcela odříznutí, jak řekl 67-letý bývalý kouč národního týmu.
2: Signál Rádio počasí.
3: Dnešní počasí opět proměnlivé, jasno až polojasno, místy přechodně i občasný slabý déšť, později k večeru srážky četnější. A jak bude o víkendu, to ví Dagmar Honcová.
5: Víkendové počasí bude na houby, a to doslova a do písmene. Očekáváme hodně oblačnosti a také hodně srážek, a to zejména během sobotního dne. V neděli občasný déšť nebo dešťové přehánky budou doménou zejména severní poloviny našeho území. Zatímco na jižní Moravě v sobotu naměříme 25 stupňů Celsia, tak nedělní odpolední maxima se plně vejdou do 22. A po celý víkend bude foukat čerstvý vítr v nárazech o rychlosti 55 km za hodinu, takže pocitová teplota ještě bude snižována.
3: Po zprávách na Signál Rádiu opět hudba 80.
2: Signál Rádio.
6: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Blíží se víkend a dobrý tip na místo, kde byste se mohli zastavit, byl prozrazen dnes ráno. Vše si připomeneme za chvíli, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Phil Collins teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Určitě všichni víte, že na pražském žižkovském televizním vysílači jsou ikonická miminka výtvarníka Davida Černého. Několik jich jakoby leze po tubusu směrem vzhůru. Ale není to jediné místo, kde je ještě můžete spatřit, prozradil dnes ráno Jirka Svoboda.
2: Další sochy miminek jsou k vidění na pražské Kampě, ale najdeme je i mimo naší metropoli. Zdobí například budovu Muzea umění v Olomouci a nově můžeme jedno obří laminátové mimino obdivovat také na fasádě jednoho z hotelů v Šumperku. 150-kilové batole dlouhé 3,5 metru dostalo jméno Karolína. Tak jestli budete mít cestu přes Šumperk, můžete se na tuhle sochu zajít podívat.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, možná zazní i výherní single od Duran Duran. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1986 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. Tight Fit, Enigma a nebo třeba Supertramp zahrají.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která se stala jednou z nejznámějších hitů osmdesátkových diskoték. Napsal ji člen Modern Talking pro nizozemsko-německou zpěvačku, která s tímhle singlem atakovala hitparády nejen v Německu. U nás byla v roce 1986 taky hodně slyšet, tedy neoficiálně, většinou na kazetě. CC Catch, Heaven and Hell.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Simply Red, 2 minuty před 14. hodinou. Tady je Signál Radio. Za moment Army of Lovers, Stevie B nebo třeba Suzy Quattro. V Praze se začíná komplikovat doprava, pojďme se na to podívat.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Smíchově, Lidická ulice hlásí nehodu 2 osobních vozidel, zdržíte se do 10 minut. Další komplikace vás potom čeká v centru u Florence, ulice Na Poříčí, tady je nehoda 2 osobáků a očekává se nárazové zdržení, tak s ním počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červnový den stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Bezpečnostní rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády, projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. V Bílině o víkendu napadla 43-letá žena ministryně pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Incident se obešel bez zranění. Policie ženu obvinila z nebezpečného vyhrožování. Politický motiv ale podle vyšetřovatelů vyloučila. Namísto vazby byla žena hospitalizována. Od této neděle začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit až do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Beze změn zůstává provoz regionálních vlaků na Vysočině. Každé třetí jablko v českém obchodě je polské. A nejde jen o jablka. Česká ovocnářství mizí z krajiny rychlostí, která překvapuje i odborníky. Za posledních 8 let ubylo zhruba 7 000 hektarů sadů, tedy plocha odpovídající přibližně 10 000 fotbalových hřišť.
0: Co se děje v regionu?
2: V Lidické ulici na Smíchově funguje v plném provozu nové proměnné LED dopravní značení. Opatření se týká změny označení režimu zásobování a zavedení nového parkovacího režimu. Proměnné dopravní značení je v pilotním režimu testováno po dobu 6 měsíců a už nyní je patrné, že ho dodržuje více řidičů než původní dopravní značky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na úvod mistrovství světa ve fotbale přijali české sázkové kanceláře zatím sázky za více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. V prvním duelu české reprezentace s Korejci byly typy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře. Nejvyšší výhry se zatím pohybovaly v řádu 100 000 korun. Dnes to sdělili sázkové kanceláře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní počasí opět proměnlivé, jasno až polojasno, místy přechodně i občasný slabý déšť, později k večeru srážky četnější. A jak bude o víkendu, to ví Dagmar Honcová.
3: Víkendové počasí bude na houby, a to doslova a do písmene. Očekáváme hodně oblačnosti a také hodně srážek, a to zejména během sobotního dne. V neděli občasný déšť nebo dešťové přehánky budou doménou zejména severní poloviny našeho území. Zatímco na jižní Moravě v sobotu naměříme 25 stupňů Celsia, tak nedělní odpolední maxima se plně vejdou do 22. A po celý víkend bude foukat čerstvý vítr v nárazech o rychlosti 55 km za hodinu, takže pocitová teplota ještě bude snižována.
1: Po zprávách na Signál Rádiu opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 3 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Depeche Mode. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pohodové rytmy na páteční odpoledne, to je Stevie B a Signál Radio. Dnes si připomeneme den, kdy Beatles poprvé dorazili do Austrálie. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na startu se dnes vydáme přesně o 62 let zpět. To přistáli Beatlesáci v australském Adelaide, aby odehráli své první a jediné turné po oceánii. Na letišti a následně v ulicích je vítalo 300 tisíc šílících fanoušků. Jen bubeníka Ringo Starra byste na dobových fotkách hledali marně. Musel totiž být hospitalizován v nemocnici s typickou letní angínou a zastoupil ho Jimmy Nicol.

Na druhou zastávku míříme s Howardem Johnsonem. Tenhle britský zpěvák, který mimo jiné pomohl ke slávě kapele OMD, vydal 12. června 1984 debutové album s názvem Human Slip. Dodnes se z něj ozývá tenhle megahit, v němž se ptá, co je to láska.

Do třetice jdeme za 12. červnovým dnem před 7 lety. V něm se britská alternativní skupina Radiohead vyhnula vydírání v souvislosti se zveřejněním ukradených pásků obsahujících 18 hodin hudby, kterou nahrála během přípravy kultovního alba OK Computer. Tom York a spol. Materiál jednoduše vyslali do světa dřív, než vyděrač požadující 150 000 dolarů.

0: Takhle hraje Signál Radio a Milli Vanilli. Muzejní noc, den s policií nebo staré motorky. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. George Harrison, Jason Donovan nebo třeba Bonnie Tyler. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.

0: Za 5 minut, 3:15, čas, kdy taky ve studiu se mnou je Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Všichni žijou fotbalem, protože odstartovalo mistrovství světa. Žiješ tím taky, sleduješ?
1: Já tím popravdě nežiju, sleduju to kvůli tomu, že jsem tady.
0: Rozumím, takže držíš si takový všeobecný přehled.
1: No, tak dejme tomu.
0: Nicméně spolu jsme se tady bavili o tom, že když se podíváme ven, tak jaksi jako léto je v nedohlednu.
1: Jo, je, no, ale mě to popravdě nevadí.
0: Mimochodem, taky Dagmar Honcová v počasí říká, že o víkendu bude počasí na houby. A to doslova, jako jo, že
1: no
0: rostou.
1: To jo, takže budou růst, jo.
0: Vyrazíš.
1: Nemám na to bohužel čas, ale třeba někdy, jindy.
0: Dobře.
1: Co ty?
0: Já nemám na to bohužel čas, ale kdyby jako někdo nazbíral, víš,
1: tak
0: a přines,
1: zdal,
0: vůbec by mi to nevadilo. Tak každopádně vy o víkendu můžete taky vyrazit na houby a být i ve společnosti Signál Rádia, protože my vám budeme dávat ty nejlepší tipy na akce. Některé přinese Terka dál po 15. hodině. Já se loučím, mějte se krásně, užijte si víkend a budu se na vás těšit v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Trochu té francouzštiny jsme se dali na Signál rádiu chvíli před odbytím 15. hodiny. Po ní se s osmdesátkami ale vrátíme zase k angličtině. Čekají nás Sydney Youngblood, Tears for Fears nebo ABBA, ale přednost má doprava a zprávy Lucky Koldové.
1: Signál rádio doprava.
0: V této hodině jsou silnice naštěstí celkem poklidné, přesto si ale dejte pozor na D3 na trase Kaplice Mezno, kde se na 91. kilometru na vozovce nachází kus plechu. Pokud tam vaše cesty vedou, tak pozor na něj a jezděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Máme pátek 12. června, je 15 hodin a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme se společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. Armáda dnes propustila z preventivní karantény českého vojáka, který se 22. května vrátil z pozorovatelské mise v Demokratické republice Kongo. Voják se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboli. Vládní motoristy povede ve volbách do pražské zastupitelstva podnikatelka Klára Sobová, která za tuto stranu neúspěšně kandidovala v loňských sněmovních volbách. Brněnským lídrem motoristů bude starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl. V Ostravě bude v čele kandidátky do tamního zastupitelstva poslanec Matěj Gregor. Americko-íránské memorandum o porozumění, které by podle prezidenta Donalda Trumpa mohlo být podepsáno už o víkendu, zahrnuje prodloužení příměří o 60 dnů, okamžité znovu otevření Hormuzského průlivu, dočasnou výjimku umožňující prodej sankciované íránské ropy či základní rámec pro řešení otázky íránských zásob vysoce obohaceného uranu.
0: Co se děje v regionu?
2: Archiv hlavního města Prahy chystá na tuto sobotu den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor archivu, například do konzervátorské dílny nebo digitalizačního pracoviště, kde se mimo jiné seznámí se zpracováním archiválií nebo restaurováním historických dokumentů. Připraven bude také tematický doprovodný program pro děti. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Francouzský pilot Pierre Gasly získal zpět třetí místo z velké ceny Monaka, o které v neděli přišel po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Jezdec stáje Alpine po 10-sekundovém trestu klesl po projetí cíle na 7. pozici. Sportovní komisaři dnes ale na základě protestu týmu postih zrušili. Rozhodnutí oznámila Mezinárodní automobilová federace FIA.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je oblačný a deštivý s nejvyššími denními teplotami mezi 13 až 18 stupni. V sobotu bude zpočátku převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně na severovýchodě území. Během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno a nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a v Beskydech 17 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia.
0: Signál Rádio.
3: Krásné páteční odpoledne, máme chvíli po třetí, s vámi je na Signál Rádio Terka Veselá. Já vás tímto moc zdravím a začnu tím, že pokud vám přijde, že v poslední době deštivé počasí odráží atmosféru i ve vašem vztahu, tak se za chviličku řekneme, jaký je v posledních letech nejčastější důvod rozchodu. Do té doby Sydney Youngblood, Annie Lennox a Tears for Fears, tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tears for Fears teď s námi na Signál Rádio, kde se pobavíme o lidských vztazích. Jestli máte v poslední době pocit, že si s partnerem nerozumíte a často si vyměňujete názory, je možné, že chyba není ani v jednom z vás. Podle nedávné studie jsme v posledních letech totiž více pod tlakem a to se pochopitelně promítá i do mezilidských vztahů. Zatímco ještě v roce 2023 byla u nás nejčastějším důvodem rozchodu nevěra, v posledních dvou letech jsou to finance. Kvůli neustále rostoucím nákladům na život řešíme dluhy, rozdílný přístup k utrácení nebo neschopnost dosažení společných finančních cílů. Odborníci tedy bijí na poplach, protože finanční stres prokazatelně ničí moderní vztahy. Takže pozor na to, dohady nechte raději stranou a udělejte si radši hezký večer. A to třeba ve společnosti Signál Rádia a dnešní Zóny lásky od 21 hodin.

0: INXS a Original Sin, takhle parádně jsme se hráli v 15:30 na Signál rádiu. Víte, jaký potok protéká Jelením příkopem u Pražského hradu? Je to potok Brusnice, který už ale dnes z velké části bohužel neuvidíme, protože je z většiny sveden do potrubí. Pokud se ale chcete dozvědět, jakou úlohu se hrál v historii našeho státu, kde je jeho pramen nebo jak vznikl jeho název, vše se dozvíte v novém dílu pořadu Miluju Prahu Davida Černého v našem archivu na www.signalradio.cz nebo v reprízovaném vysílání už tuto neděli po 17. hodině.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Pátečním odpolednem vás provází Signal Radio. A jelikož víkend je konečně tady, i přes zamračené počasí nabízí mnoho lákavých akcí. Výběr těch pražských dodává Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje víkendové pozvánky odstartuje sobotní pražská muzejní noc, která opět nabízí možnost večerní a nebo i noční návštěvy vybraných muzeí, galerií a nebo paláců. Další moje pozvánka je na sobotní den s policií, který hostí Letenská pláň. 16. ročník nabídne možnost seznámení s technikou a vybavením nejen policie, ale také městské policie, záchranné zdravotnické služby, hasičského záchranného sboru a nebo armády České republiky. Sobota i neděle budou patřit na výstavišti pravidelnému design marketu. Autorskou tvorbu a design si tu nejen prohlédnete, ale také nakoupíte. Milovníci starých motorek si určitě nenechají ujít 7. ročník benefiční jízdy motocyklů na podporu vojenských válečných veteránů. Trasa povede z pražských Letňan až do Lešan a startuje v sobotu v 10 dopoledne. A pozvánky končíme v pražském kině Bio Oko. Tady o víkendu proběhne první ročník Czech Brick Film Festivalu. Akce je věnovaná filmům vytvořeným pomocí stavebnic Lego a také stop motion animace. Vybrali jste si? Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Duran Duran nás na Signal Rádiu přenesli do 3 minut před čtvrtou. Čekají nás po hodině opět doprava a nové aktuality Lucky Koldové, tak s námi buďte i skrze ně. A po nich se opět ponoříme do 80. Tentokrát s Philem Collinsem, Michaelem Jacksonem nebo s Roxette.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehoda dvou osobáků se udála na 3. kilometru D5 ve směru na Prahu. Jelikož se tu uzavřel levý jízdní pruh, tak počítejte s tím, že si tady možná chviličku počkáte. A čekat budete i v ulici Nová Povltavská pod Trojským mostem, kde se střetla 3 osobní auta a kde je také neprůjezdný levý jízdní pruh.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Signál Rádio, zprávy.
2: Je pátek 12. června, něco málo po 16. hodině a další přehled událostí je tady. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. června. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil vyhlášku o záplavových územích. Tvrdí, že ministerstvo životního prostředí při vydání vyhlášky překročilo zákonné zmocnění a že pravidla nepřípustně zasahují do vlastnických práv i do práva podnikat. Jménem 25 senátorů jednal Martin Krsek. Americká popová hvězda Taylor Swift se ve čtvrtek ve svých 36 letech stala nejmladší ženou uvedenou do síně slávy skladatelů. Hudební umělci mohou být vybráni 20 let od své první oficiálně vydané písně.
1: Co se děje v regionu?
3: V Lidické ulici na Smíchově funguje v plném provozu nové proměnné LED dopravní značení. Opatření se týká změny označení režimu zásobování a zavedení nového parkovacího režimu. Proměnné dopravní značení je v pilotním režimu testováno po dobu 6 měsíců a už nyní je patrné, že ho dodržuje více řidičů než původní dopravní značky. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Fotbalisté Haiti museli krátce před startem mistrovství světa měnit dresy. Proč? To ví sportovní redaktor Petr Plintovič. Předávám slovo.
4: Haiťané měli na dresech vyobrazenou scénu z boje za nezávislost, což mělo oslavovat píchu, odolnost a duši. Podle FIFA šlo ale o politické vyjádření a právě to pravidla zakazují. Podle Haiti byl sice symbol Mezinárodní fotbalovou asociací špatně pochopen, i tak Haiťané požadavkům vyšli vstříc a vzhled dresů změnili. Jejich reprezentanti vstoupí do šampionátu v neděli proti Skotsku. Ve skupině čeká Haiti ještě Brazílie a Maroko.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Zítra bude z počátku dne převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na severovýchodě území. Během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 19 až 23 stupni, na jihu Moravy až 25. Zprávy jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia. Lucie Koldová se na vás těší zase za hodinu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Pohodové odpoledne všem, s vámi je stále Terka Veselá. Samozřejmě i naše nejoblíbenější osmdesátky, kterých není nikdy dost. Kor, když je přináší Phil Collins nebo Michael Jackson, právě ti nás tedy v následujících minutách čekají. A kromě toho i výlet za nejstarší dřevěnou konstrukcí v Evropě, která je prý u nás v Česku. Tak se na to počkejte a prozatím mějte pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Undercover nás vzali do Baker Street, ale my se teď na Signal Rádiu přesuneme do Archeoparku Pravěku. Ten se nachází ve Všestarech na Královéhradecku, kde byla postavena replika pravěké studny. Pozůstatky studny staré více než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji, podle kterých jde o nejstarší vědecky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě. Ředitel Archeoparku Radomír Tichý k výrobě repliky studny říká.
1: My dnes prezentujeme repliku studny z mladší doby kamenné podle nálezu z ostrova u Pardubic. Snažili jsme se ji co nejvíc postavit pomocí kamenných nástrojů, které dobově odpovídají. Jsou to nevrtané kamenné nástroje, které přesně odpovídají době vzniku té studny.
0: Všestarští experimentální archeologové jsou známí především námořními expedicemi Monoxylon, které se odehrávaly v replikách pravěkých dlabaných člunů.

0: Na Signál Rádio nám atmosféru rozvířila Irene Cara. Doufám, že vás naše osmdesátkové hity baví. Ale jaké hity by vás měly bavit především příští týden, jsou hity od kapely Duran Duran. To se k nám totiž za dva týdny chystá. Po neuvěřitelných 14 letech bude mít kapela koncert v O2 aréně a my jsme pro vás sehnali lístky. K tomu, abyste je ale získali, musíte být od pondělí do pátku opravdu pozornými posluchači a jakmile uslyšíte jakýkoliv single od Duran Duran, rychle vytočte 910 260 910 a pokud vám to zvedneme, lístky jsou vaše. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Jiří Korn nás na Signál rádiu dostal do 4:45 a už za 2 minutky budeme v osmdesátkách pokračovat s Erasure, Johnem Travoltou nebo Sandrou.

0: One More Night, to jsme si užili se Sandrou. Jelikož se neúprosně blíží celá, jdeme rychle kouknout, co se děje na silnicích a předáme slovo Lucce Koldové, ale hned po jejich zprávách v 80kové jízdě budeme pokračovat, a to s Joem Cockrem, Tinou Turner nebo Lionelem Richiem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodami zůstaneme v Praze, nejprve na Praze 15, kde se v ulici Průmyslová nabourala dvě osobní auta, a pak ještě na Praze 20, kde se naopak střetlo osobní auto s vozem nákladním, a to v ulici Chlumecká. U obou nehod projíždějte s vyšší opatrností a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne. Právě odbyla 17. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. V následujících minutách se dozvíte to nejdůležitější, co se děje doma i ve světě. Ve všech zemích Evropské unie začal v pátek platit migrační a azylový pakt, který má posílit ochranu hranic a urychlit návraty nelegálních migrantů. Vláda Andreje Babiše ho loni v prosinci formálně odmítla. Evropská unie přesto řadí Česko mezi státy, které už splnily většinu potřebných změn pro jeho zavedení. Obžaloba žádá zrušení proruské domobranecké skupiny českoslovenští vojáci v záloze Za mír, a to kvůli podpoře terorismu. Pro šéfa spolku Ivana Kratochvíla, pravoslavného kněze Přemysla Hadravu a sympatizanta spolku Vladimíra Štádlera navrhla 10leté tresty vězení ve zvýšené ostraze. Pro velitelku štábu spolku Andreu Krulišovou pak žádá trest 6 let a 8 měsíců za mřížemi. Všichni obžalovaní se domáhají zproštění viny. Podle webu The Sun narazilo na letišti v turecké Antálii při pojíždění letadlo s 267 lidmi na palubě do stožáru radaru. Při nehodě utrpěl zranění jeden člověk. Záběry z místa ukazují poškozené křídlo a díru v trupu letounu.
0: Co se děje v regionu?
2: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Po Mexiku vstoupí do mistrovství světa ve fotbale další dvě pořadatelské země. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
3: Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech 6 předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítra z počátku dne převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně na severovýchodě území. Během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a v Beskydech 17 stupňů Celsia. Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Mějte krásné odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio.
4: I já vám přeju krásné odpoledne. Máme lehonce po páté na Signál Rádio, to znamená nový playlist 80. Hrát nám bude Joe Cocker, Otavan a Kool & The Gang. A jestli si doma schováváte staré pohlednice, řekneme si, jestli je možné, aby zrovna některé z nich měly velkou cenu. Nejdřív ale hudba a tou vás provází Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
5: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Vezeme se na vlnách osmdesátek a tahle doba určitě není významná jenom díky hudbě, ceností přinesla více a mnoho z nich můžete mít i vy doma. V dnešní době si můžete vydělat starými kazetami, deskami, ale taky třeba naprosto obyčejnými pohlednicemi, které jsou ale svým datem všechno jedné právě obyčejné. Zatímco tehdy šlo o běžné suvenýry z dovolených nebo krátký pozdrav z výletu, dnes se z některých z nich stávají sběratelské kousky. Staré fotopohlednice totiž můžou zachycovat místa, která se za tu dobu změnila k nepoznání, takže třeba hotely, nádraží, koupaliště, sídliště nebo i obyčejné ulice bez reklam a aut. A právě tyhle detaily, které nám mohou připadat nezajímavé, dělají z obyčejného papíru naprostou cennost. Důležitá je samozřejmě i zadní strana, napsané datum, poštovní známka nebo razítko, to všechno hodnotu jenom zvyšuje. A pokud jsou rohy zlámané, papír je zežloutlý nebo se na něm udělaly skvrny, i to může ku podivu pomoci. Takže pokud doma máte krabici od bot plnou pohlednic, které byste třeba jinak vyhodili, víte co s nimi?

0: Velká hvězda Lionel Richie se objevila v éteru Signal Rádia a už za pár minutek ho v něm nahradí Visage, Paula Abdul, Gypsy Kings nebo taky hit z pásky, kterou vložíme do našeho magneťáku.
1: Dopravní servis Signal Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signal Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: Gypsy Kings a Volare, tuhle španělsko-italskou nakopávačku jsme si užili se Signal Rádiem, kde je ale čas na to oprášit magneťák.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Dneska si pustíme hit takzvané první pomoci a tím je Stayin' Alive od kapely Bee Gees. Myslím, že písničku ani kapelu není třeba představovat, ale co možná ne všichni vědí je to, že kdybyste se kdykoliv ocitli v situaci, kdy musíte někomu poskytnout první pomoc, právě hit Stayin' Alive se doporučuje u ní zpívat. Rytmus singlu odpovídá tempu, ve kterém se provádí masáž srdce a vy tak budete mít v dost stresující situaci alespoň nějakou podporu. Jestli tohle bratři Gibbové v roce 1977 zamýšleli, těžko říct, ale název trefili naprosto přesně. Tak zůstaňme naživu, Stayin' Alive.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio Doprava.
1: Před 18. hodinou se nám bohužel nehody nakupily. První se stala na 19. kilometru Pražského okruhu ve směru na D1. A hned o pár kilometrů dál, tedy na 23. kilometru, je další srážka dvou osobních aut. Pak je tu D1 na 23. kilometru ve směru na Brno, je hlášen dopravní kolaps, kdy se kvůli nehodě dvou nákladňáků, osobáku a autobusu provoz převedl pouze do jednoho pruhu. Tady tedy počítejte s velkým zpožděním. Na D1 se pak bouralo i na třístém 10. kilometru, opět ve směru na Brno. A přesuneme se do Prahy, kde se bouralo v ulici Kbelská. Tam je momentálně neprůjezdný levý jízdní pruh. A nehodu máme pak ještě na Hlávkově mostě na Praze 7, takže i tady počítejte s lehkým zdržením. Buďte na sebe za volanty opravdu opatrní, mějte šťastné cesty se Signál Rádiem. A já předávám poslední dnešní slovo kolegyni Lucce Koldové, aby se to potom můžete těšit na další osmdesátky od Bad Boys Blue, Desireless nebo Queenu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tady další rychlý přehled událostí, ve kterém se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Policisté v kauze možného úplatkářství kolem pražské motolské nemocnice vyslechli také šéfa pražského hnutí ANO Ondřeje Prokopa. Zajímaly je okolnosti pořízení jeho bytu za téměř 20 milionů korun. Prokop ale výpověď odmítl s odkazem na možnost trestního stíhání. Státní úřad inspekce práce loni odhalil 2484 nelegálně zaměstnaných lidí. Bylo jich o 550 více než v předchozím roce. Za přestupky týkající se nelegální práce uložil úřad pokuty za více než 134 milionů korun. Bývalá státní zástupkyně Petra Laskovecká předala ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi materiály, které podle ní konkrétně dokládají její důvody pro rezignaci na funkci státní zástupkyně. Do dronů FBI zajišťujících ochranu stadionů během fotbalového mistrovství světa se podle svých slov nabourala hackerská skupina Handala napojená na Irán. Americké úřady její tvrzení prověřují.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha hledá světlušky. To je název projektu, jehož cílem je zjistit, jak se těmto broukům v hlavním městě daří a jak velká je jejich populace. Výzkum organizují a provedou vědci z České zemědělské univerzity a zapojit do něj plánují také veřejnost. Ta by se měla zaměřit především na světlušku větší. Dodejme, že světlušky by mělo být možné spatřit od začátku prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře. Tím by podle něj měla být velká cena České republiky příští týden v Brně, kde byl minulý rok osmý. Co jezdec očekává od letošního závodu?
3: Jsem úplně jiný situaci teďka. Vím, že mám rychlost, vím, že mám na to bojovat o vítězství. Zároveň si myslím, že se nemusím bát o tady s těma výsledkama, o nějaký angažmá do budoucna, takže mám čistou hlavu a já do toho Brna opravdu jedu si to užít co nejvíce, uspokojit český fanoušky, uspokojit sebe, takže já doufám, že všechno vyjde tak, jak je naplánovaný a že to bude nejkrásnější víkend v roce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude podle meteorologů z počátku dne převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně na severovýchodě území. Během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat, a to až na polojasno, a nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a přeji vám krásný a pohodový start víkendu.
0: Signál Rádio.
4: Krásný podvečer všem, kteří ladí Signál Rádio. S vámi je stále Terka Veselá, já vás tímto moc zdravím. Ale nebudu sama, už za chvíli vás pozdraví i kolega Jirka Svoboda, který si pro vás připravil signály z minulosti. A v nich se například dozvíte, kde byl otevřen skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Nejdřív ale pojďme předat mikrofon 80kám.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na cesty jsme se vydali s francouzskou zpěvačkou Desireless a cestovat budeme i s kolegou Jirkou Svobodou, ale do minulosti.
1: Ladíte Signál Radio dnes už s datem 12. června a v roce 2004 to byl den, kdy byl otevřen 130 metrů dlouhý skleník Fata Morgana v pražské Troji. Teď už ale vyrážíme proti proudu času, tady jsou dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1979 uskutečnil první přelet kanálu La Manche v letadle poháněném lidskou silou, podobně jako šlapací autíčko. Let trval 2 hodiny a 49 minut. V roce 1963 se konala premiéra amerického velkofilmu Kleopatra. V roce 1897 byl ve Švýcarsku udělen patent na takzvaný švýcarský kapesní nůž určený příslušníkům armády. V roce 1869 se Emil Škoda stal vlastníkem strojírenských závodů v Plzni a značka Škoda Plzeň se zakrátko stala pojmem u nás i ve světě. A v tento den v roce 1667 lékař francouzského krále Ludvíka provedl první transfuzi krve, a to 15-letému chlapci.

0: V půl sedmé vám osmdesátky servíruje Signal Radio a za necelé tři minutky to bude konkrétně Bruce Springsteen, Shakespeare's Sister a nebo Tony Esposito.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně
2: a vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Kalimba de Luna, to jsme si hráli na Signal Rádiu, kde nám kolega Luboš Dvořák přiblíží svět s hlavou v oblacích.
1: Na letišti v Mladé Boleslavi se už zítra uskuteční jubilejní 15. Historical Air Show Letecký den, který vždy přiláká tisíce návštěvníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. Od 9 hodin bude areál otevřen pro návštěvníky. Hlavní programová show začíná hodinu popoledni. Na diváky dýchne nejen historie, ale i současnost. Nízký průlet plánuje dopravní letoun Boeing 737 a nad zvukovou rychlostí se mihnou armádní stíhačky. Jaká budou hlavní témata na nebi, mi řekl za pořadatele akrobatický pilot Jan Sobotka.
2: Nejzásadnější a nejzajímavější období tohoto leteckého dne je druhá světová válka, technika spojenců. Tak budeme mít 3 Mustangy P-51, což je událost, která se v podstatě v Evropě nevidí jen tak často, maximálně na leteckých dnech v Anglii. Co dokážeme nabídnout, je i 2 korzáry, to znamená, jdeme trošku i do války v Koreji.
1: Do programu je začleněn i Martin Šonka, ESO Red Bull Air Race.
3: Já tam budu lítat standardně, předpokládám, se svojí extrou akrobatickou, tentokrát s jednomístným speciálem. Teďka jsme 2 roky řešili trošku technické problémy na tom letadle, takže letos je plně připravená tato soutěžní vlastně jednomístná, která slouží pro soutěže v letecké akrobaci. Zase mám nějaký nový figury a tak, takže doufám, že to bude zase ještě o trošku lepší a diváci uvidí něco, co ještě neviděli.
1: Prima zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
2: Signál rádio. Signál rádio.
3: Hodinkové ručičky ukazují přesně 7 hodin. Vy ladíte Signál rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Nebaví vás trávit hodiny na sociálních sítích, ale jste zvědaví, co se děje v životech hvězd. Přesně pro vás tedy už za chvíli kolega Martin Čípa přinese drby ze všech různých Instagramů a Facebooků a řekne vám například, kdo se chystá oživit jedno ze svých zásadních alb, nebo kdo bude pořádat velkou 80kovou akci. Tak si to nenechte ujít.
2: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signal Rádiu za sebou máme další skvělý osmdesátkový hit. Před námi je Angel Eyes od Abby, ale nejprve se vydáme do světa hvězd s Martinem Čípou.
1: Hvězdy na síti. Na Signal Rádiu.
2: Kim Wilde se chystá oživit jedno ze svých zásadních alb Another Step z roku 1986. Na sítích ukázala jeho novou podobu. V té vyjde znovu na konci srpna a slibuje čerstvé verze těch největších hitů, jako třeba You Keep Me Hanging On. CC Catch pak na svém Instagramu zve fanoušky na velkou osmdesátkovou akci, která se odehraje příští březen v německém Hanovru. Jmenuje se 80s Super Show a spolu s ní na pódiu vystoupí legendy jako Alphaville, Sandra, Cutting Crew nebo Milli Vanilli. Taylor Dane sdílela úryvek z rozhovoru, ve kterém se jí ptali na největší profesní radu, kterou kdy dostala. Zpěvačka zmínila kolegyni Cyndi Lauper, která jí kdysi řekla, že nesmí při zvukových zkouškách spoléhat na to, jak hudba zní na pódiu, ale musí projít úplně celou halu, aby se ujistila, že koncert bude perfektní i pro fanoušky v poslední řadě. A s blížícím se létem Cher opět rozjíždí svůj zmrzlinový biznis. Na svých profilech propaguje gelato nazvané Cherlato, jehož pojízdná prodejna křižuje ulice Los Angeles. Taková zmrzka stváří Cher a zlatým prachem pak vyjde i na $20, v přepočtu přes 400. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signal Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signal Rádiu.

0: Samantha Fox se na Signal Rádiu nenechala zastavit a ani my nebudeme zastavovat, protože už za chvíli pro vás připravujeme signály pro radost, kdy budete mít možnost udělat někomu hezčí večer písničkou na přání. Takže až uslyšíte výzvu, volejte 910 260 910 a do té doby užívejte s Eltonem Johnem, Susan Vega a Michaelem Jacksonem.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Sladíte Signál Radio, kde jsme si hráli krále popu a v jeho šlépě jich do konce hodiny půjdou Air Supply, Spania, Genesis nebo Chris Rea. Tak mějte pohodový večer.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, milí posluchači, máme lehoulince po osmé, vy si tuhle denní dobu užíváte z hity 80. let. 20. hodinu nám otevře Jennifer Rush, Rod Stewart a Kylie Minogue a následovat je bude kolega Lukáš Bláha se signály hudební minulosti. Těch ale jen v osmdesátkách zůstávat nebudeme a dozvíme se něco o Beatles, Howardu Jonesy nebo kapele Radiohead, tak si to nenechte užít a zatím mějte pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vaším pátečním společníkem je Signál Radio, kde nás do minulosti vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na startu se dnes vydáme přesně o 62 let zpět. To přistáli Beatlesáci v australském Adelaide, aby odehráli své první a jediné turné po Oceánii. Na letišti a následně v ulicích je vítalo 300 tisíc šílících fanoušků. Jen bubeníka Ringo Starra byste na dobových fotkách hledali marně. Musel totiž být hospitalizován v nemocnici s typickou letní angínou a zastoupil ho Jimmy Nicol.

Na druhou zastávku míříme s Howardem Johnsonem. Tenhle britský zpěvák, který mimo jiné pomohl ke slávě kapele OMD, vydal 12. června 1984 debutové album s názvem Human Slip. Dodnes se z něj ozývá tenhle megahit, v němž se ptá, co je to láska.

Do třetice jdeme za 12. červnovým dnem před 7 lety. V něm se britská alternativní skupina Radiohead vyhnula vydírání v souvislosti se zveřejněním ukradených pásků obsahujících 18 hodin hudby, kterou nahrála během přípravy kultovního alba OK Computer. Tom York a spol. Materiál jednoduše vyslali do světa dřív, než vyděrač požadující 150 000 dolarů.

0: Posloucháte Signál Radio, které je s vámi ve dne v noci pro jakoukoliv příležitost, ale v každý pátek od 9 večer do 2 do rána je s vámi především pro romantiku. The Power of Love, to je 5 hodin nejkrásnějších balad a ploužáků o lásce, které vás stejně jako všechny písničky přenesou do 80. let, ale s plnou várkou něhy. Tak už za půl hoďky nás stále laďte a užijte si romantický večer se Signál Radiem.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá 2 lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Bryan Adams nám na Signál Rádio přinesl trochu letní atmosféry, když už nám to nedopřává počasí venku. Ale od zítřejšího odpoledne by se mělo údajně začít trochu vyčasovat a teploty by měly být kolem 23 stupňů. Tak toho využijte a užijte si krásný víkend a hlavně si odpočiňte. Pro dnešek se s vámi loučí Terka Veselá, já vám přeju pěkný zbytek večera a ještě lepší poslech osmdesátek. Tak ahoj.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
4: Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne.
3: Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
0: The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

perfect day. The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál rádiu.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.